stál a vy ste na nej z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl ste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, a říkala.

0: Murat, maestro tango.
1: Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

se z kabaretu bar, to tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovcův smích, jak vdovcův smích, maestro.

tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná. Vzpomínejte.